Šující tik od hodin, do ticha ohlásí, do ticha ohlásí, vteřiny jedna jako druhá, pořád máš čas, až přijde čas, tak zazvoní budík. Co je to strach? Na duši zamrazení a v očích vytřeštěných sám sebe vidíš stát. Co je to vztek? Někdo ti zamknul ústa,

od hodin, do ticha ohlásím, do ticha ohlásím, vteřiny jedna jako druhá, pořád máš čas, až přijde čas, tak zazvoní budík. Co je to hlad, když se nedostává jídla, všechno má pachuť mídla, i kdybys chtěl, nedá se jíst. Co je to klam? To jen kulisy vidíš. Herci se víc stydí, hru můžeš si jen číst. Čas pořád utíká, ohlušující tikot hodin, do ticha ohlásí, do ticha ohlásí, vteřiny jedna jako druhá, pořád máš čas, až přijde čas, tak zazvoní budík. Čas pořád utíká, ohlušující tikot hodin, do ticha ohlásím,